Ta nová pěsma na rádiu. Našem. Agora. Života Jovanovic Zoki. Poslední korak k ljubavi naše. Po prvý put večeras u našem programu.

Jo nás panovou Klagenfurt Austria. Náš generální sponzor taxi centrále Klagenfurt Austria 0463 515151. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 515151. U ponudbi 40 novih automobila. Taxi centrale Klagenfurt Austria. Želimo srećnu vožnju.